ti touhle písní chci vlastně lásko říct, že i když nemám horu svalů, tak jsem prostě víc. Jsem záchranář, co tě zachrání na duši, na těle, než snad

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Písku na Dvořákově ulici. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roche jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jinal 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

díky kornouté, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla rok.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

věcí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Přes pod jsem skákal hrušky krást.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré. Já!

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Polné. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky: drahý můj.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji

gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Polné. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno

0: zasažen.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny z ČS.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Ať

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

to do ohně dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roš jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: uši.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Zítra má.

Krahulecké párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Hoďte všichni novní spozitivní.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

vidět relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny z České.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: jsem hnal svý stádo
1: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu umít.

0: Šarm bez lesku.
1: Cítím vás jste něco.
0: Pláč bez stesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co mě okrát.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays, vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík, vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupeň

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.